0: Ostipek, Čupazecka,
1: Ale,
0: Kerpce,
1: Ej,
0: Hermata,
2: Sprondem,
3: Nímám henči,
0: Přísmak, Vacovský,
1: Všichko leží,
0: Korolíčky, Flasecka, Mléka,
1: Ale,
0: Kapelus, Najmodnějce ověcka, Bojštiny, Fartusek, Sukarka, Nespočonka, Podevecku,